Vypočuli sme si Reinbergerovú sonátu pre lesný roh a klavír S-dur v podaní Martina van der Merveho a Huba Christiansa. Teraz nám zaznie symfonická báseň Zlatý kolovrat opus 109 od Antonína Dvořáka. V Prahe hrá škótsky symfonický orchester BBC a dirigent Ilan Volkov.